jsou 3 hodiny na Rádiu B. Rádio

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Jo.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
1: Od lidí pro lidi.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. I've been a

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Středeční počasí v České republice přinese dramatické teplotní rozdíly díky výrazné studené frontě. Zatímco západ Čech se musí smířit s teplotami pod 20 stupňů, na Moravě a ve Slezsku očekávají tropickou třicítku. Rozdíly v teplotách tak mohou dosáhnout až 15 stupňů napříč celou zemí. Opoziční strany zahajují ostrou fázi kampaně pro senátní a komunální volby s hesly zaměřenými na obranu demokracie. Experti však varují, že voliči na toto téma slyší méně, než by si politici přáli. Toto téma bylo dominantní už v letech 2022, 2024 a 2025. Ústav pro péči o matku a dítě v pražském Podolí, považovaný za jeden z nejprestižnějších v Česku, možná přijde o některé kompetence. Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že centrum nesplňuje podmínky pro zachování statusu onkogynekologického pracoviště. Ústav by tak ztratil možnost provádět složité operace ženských nádorových chorob, a to i přesto, že byl před 7 lety modernizován za 60 milionů korun. Světelný panel tvořený LED diodami, který měl v Praze na Smíchově zlepšit situaci s parkováním, nefungoval většinu léta i přes cenu 390 tisíc korun. Městská policie potvrdila, že zařízení bylo mimo provoz a pražská radnice ho nepovažuje za smysluplné. Očekávané zlepšení parkování se tak zatím nenaplnilo dle původních plánů. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
2: Pifoviny každé úterý a neděli na rádiu B. Vítejte v Pifovinách. A rok se s rokem sešel a je tu čas na další best of.

Je 9 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Středeční počasí v České republice přinese dramatické teplotní rozdíly díky výrazné studené frontě. Zatímco západ Čech se musí smířit s teplotami pod 20 stupňů, na Moravě a ve Slezsku očekávají tropickou třicítku. Rozdíly v teplotách tak mohou dosáhnout až 15 stupňů napříč celou zemí. Opoziční strany zahajují ostrou fázi kampaně pro senátní a komunální volby s hesly zaměřenými na obranu demokracie. Experti však varují, že voliči na toto téma slyší méně, než by si politici přáli. Toto téma bylo dominantní už v letech 2022, 2024 a 2025. Ústav pro péči o matku a dítě v pražském Podolí, považovaný za jeden z nejprestižnějších v Česku, možná přijde o některé kompetence. Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že centrum nesplňuje podmínky pro zachování statusu onkogynekologického pracoviště. Ústav by tak ztratil možnost provádět složité operace ženských nádorových chorob, a to i přesto, že byl před 7 lety modernizován za 60 milionů korun. Světelný panel tvořený LED diodami, který měl v Praze na Smíchově zlepšit situaci s parkováním, nefungoval většinu léta i přes cenu 390 tisíc korun. Městská policie potvrdila, že zařízení bylo mimo provoz a pražská radnice ho nepovažuje za smysluplné. Očekávané zlepšení parkování se tak zatím nenaplnilo dle původních plánů. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

Ty.

0: Je 10 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Středeční počasí v České republice přinese dramatické teplotní rozdíly díky výrazné studené frontě. Zatímco západ Čech se musí smířit s teplotami pod 20 stupňů, na Moravě a ve Slezsku očekávají tropickou třicítku. Rozdíly v teplotách tak mohou dosáhnout až 15 stupňů napříč celou zemí. Opoziční strany zahajují ostrou fázi kampaně pro senátní a komunální volby s hesly zaměřenými na obranu demokracie. Experti však varují, že voliči na toto téma slyší méně, než by si politici přáli. Toto téma bylo dominantní už v letech 2022, 2024 a 2025. Ústav pro péči o matku a dítě v pražském Podolí, považovaný za jeden z nejprestižnějších v Česku, možná přijde o některé kompetence. Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že centrum nesplňuje podmínky pro zachování statusu onkogynekologického pracoviště. Ústav by tak ztratil možnost provádět složité operace ženských nádorových chorob, a to i přesto, že byl před 7 lety modernizován za 60 milionů korun. Světelný panel tvořený LED diodami, který měl v Praze na Smíchově zlepšit situaci s parkováním, nefungoval většinu léta i přes cenu 390 tisíc korun. Městská policie potvrdila, že zařízení bylo mimo provoz a pražská radnice ho nepovažuje za smysluplné. Očekávané zlepšení parkování se tak zatím nenaplnilo dle původních plánů. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Pomal s náma.

Rádio Bčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Netflix se opět chystá uchvátit diváky s novou adaptací slavné západní ságy Lonesome Dove, kterou připravují uznávaní showrunneri Zoe Kazan a Jeb Stuart. Jejich spolupráce na nevydaném East of Eden vzbudila dostatečný zájem, aby streamer projekt schválil přímo do série. Adaptace ikonického románu Larryho McMurtryho nabízí příslib hlubokého ponoření do historie a lidských příběhů amerického západu. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Mistrovství Evropy ve volejbale je tady a čeští reprezentanti pod vedením Jiřího Nováka plánují postoupit ze skupiny. Po úspěšném čtvrtém místě na mistrovství světa v loni jsou odhodlaní bojovat až do konce. Úvodní zápas s Řeckem sledujte v pátek od 15.35 na ČT Sport a ČT Sport Plus. Nová sezóna Maxa ligy přináší překvapení. Favorizovaná Jihlava usiluje o třetí titul v řadě, zatímco změny v termínové listině dávají vítězi finále více času před baráží. Připněte si pásy, protože hokejové šílenství startuje v 15 hodin sledováním utkání 17.30 Jihlava proti Frýdku Místku. Linda Nosková prožila těsně prohraný souboj s Arinou Sabalenkovou, která je světovou jedničkou, když na US Open podlehla 6-7, 6-3, 6-7. Tato porážka jí bolí víc než jednoznačná prohra. Přesto si dokáže udržet humor, když prozradila, že se půjde v New Yorku opít. Nosková zůstane pár dní ve městě a asi si na chvíli od tenisu odpočine, než nabere síly na další výzvy. Po 40 letech dosáhly maďarské basketbalistky čtvrtfinále mistrovství světa a vyzvou americké hvězdy, které usilují o páté zlato za sebou. V předkole Maďarky suverénně zvítězily nad Japonkami 84-63. Německé hráčky slaví historický úspěch, když zdolali Korejky 94-56 a poprvé jsou mezi nejlepší osmičkou na mistrovství světa. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Dobrý den, milí posluchači. Z oblasti architektury dnes přinášíme zajímavost z Číny. V provincii Yunnan postavili venkovní výtah Fuzhou Ladder, který pomáhá dětem z odlehlé horské vesnice dostat se do internátní školy. Tento impozantní výtah měří 288 metrů a výrazně usnadňuje každodenní cestu školákům. Mějte krásný den a zdraví vás Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Středeční počasí v České republice přinese dramatické teplotní rozdíly díky výrazné studené frontě. Zatímco západ Čech se musí smířit s teplotami pod 20 stupňů, na Moravě a ve Slezsku očekávají tropickou třicítku. Rozdíly v teplotách tak mohou dosáhnout až 15 stupňů napříč celou zemí. Opoziční strany zahajují ostrou fázi kampaně pro senátní a komunální volby s hesly zaměřenými na obranu demokracie. Experti však varují, že voliči na toto téma slyší méně, než by si politici přáli. Toto téma bylo dominantní už v letech 2022, 2024 a 2025. Ústav pro péči o matku a dítě v Pražském Podolí, považovaný za jeden z nejprestižnějších v Česku, možná přijde o některé kompetence. Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že centrum nesplňuje podmínky pro zachování statusu onkogynekologického pracoviště. Ústav by tak ztratil možnost provádět složité operace ženských nádorových chorob, a to i přesto, že byl před 7 lety modernizován za 60 milionů korun. Světelný panel tvořený LED diodami, který měl v Praze na Smíchově zlepšit situaci s parkováním, nefungoval většinu léta i přes cenu 390 tisíc korun. Městská policie potvrdila, že zařízení bylo mimo provoz a pražská radnice ho nepovažuje za smysluplné. Očekávané zlepšení parkování se tak zatím nenaplnilo dle původních plánů. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Adela, popová umělkyně z Bratislavy, známa především díky účasti v reality TV, vydala své debutové album Prima. Ačkoliv její první album obsahuje prvky, které by mohly zaujmout fanoušky alternativních žánrů, samotná hudba bohužel postrádá nápaditost. Vydání pod labelem má potenciál přitáhnout pozornost, ale čeká se, zda přijde s něčím, co přetrvá rok 2024. A nyní si pusťme vaši oblíbenou hudbu.
2: Zarepuj si s námi.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

0: Rádio Béčko. Bečko. Bečko. S náma, teprve žiješ. Rádio B.cz.
1: Poslouchá chudobní dítě na Béčce. Jsme blázni do muziky.
2: I do sportu.
3: Na rádiu B.
4: Mistrovství Evropy ve volejbale je tady a čeští reprezentanti pod vedením Jiřího Nováka plánují postoupit ze skupiny. Po úspěšném čtvrtém místě na mistrovství světa v loni jsou odhodlaní bojovat až do konce. Úvodní zápas s Řeckem sledujte v pátek od 15.35 na ČT Sport a ČT Sport Plus. Nová sezóna Maxa ligy přináší překvapení. Favorizovaná Jihlava usiluje o třetí titul v řadě, zatímco změny v termínové listině dávají vítězi finále více času před baráží. Připněte si pásy, protože hokejové šílenství startuje v 15 hodin sledováním utkání 17.30 Jihlava proti Frýdku Místku. Linda Nosková prožila těsně prohraný souboj s Arinou Sabalenkovou, která je světovou jedničkou, když na US Open podlehla 6-7, 6-3, 6-7. Tato porážka jí bolí víc než jednoznačná prohra. Přesto si dokáže udržet humor, když prozradila, že se půjde v New Yorku opít. Nosková zůstane pár dní ve městě a asi si na chvíli od tenisu odpočine, než nabere síly na další výzvy. Po 40 letech dosáhly maďarské basketbalistky čtvrtfinále mistrovství světa a vyzvou americké hvězdy, které usilují o páté zlato za sebou. V předkole Maďarky suverénně zvítězily nad Japonkami 84:63. Německé hráčky slaví historický úspěch, když zdolali Korejky 94:56 a poprvé jsou mezi nejlepší osmičkou na mistrovství světa. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Hasiči ukončili zásah v kladenském Lidlu v Americké ulici, kde škoda po požáru vzrostla na 170 milionů. Evakuováno bylo 53 osob a nikdo nebyl zraněn. Požár způsobil zkrat na elektroinstalaci v noci na úterý. Bývalý náměstek Úřadu pro zahraniční styky a informace Zdeněk Blahut žádá odškodné za trestní stíhání. Soudy ho totiž pravomocně zprostily obžaloby z podvodu a zneužití pravomoci. Žalobou se nyní zabývá Obvodní soud pro Prahu 2. Incident na Strakonicku otřásl obyvateli, když neznámý muž v pondělí odpoledne kolem 15:30 fyzicky konfrontoval mladistvou dívku ve Volyni. Útočník se pokusil dívku odvést, ale její volání o pomoc přimělo kolem jedoucího řidiče tmavého auta k zastavení, což agresora přinutilo k útěku. Policie nyní hledá jak útočníka, tak odvážného zachránce, který dívku uchránil před potenciálním nebezpečím. Hnutí STAN se nyní stalo nejvýraznější opoziční silou se ziskem 18,1% v nejnovějším průzkumu, zatímco ODS klesla na 12,2%. ANO stále dominuje s podporou 31%, ale pokud by se parlamentní volby konaly nyní, opozice by těsně získala většinu. Tento vývoj naznačuje možnou politickou změnu v České republice v blízké budoucnosti. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Jedna hodina odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Hasiči ukončili zásah v kladenském Lidlu v Americké ulici, kde škoda po požáru vzrostla na 170 milionů. Evakuováno bylo 53 osob a nikdo nebyl zraněn. Požár způsobil zkrat na elektroinstalaci v noci na úterý. Bývalý náměstek Úřadu pro zahraniční styky a informace Zdeněk Blahut žádá odškodné za trestní stíhání. Soudy ho totiž pravomocně zprostily obžaloby z podvodu a zneužití pravomoci. Žalobou se nyní zabývá Obvodní soud pro Prahu 2. Incident na Strakonicku otřásl obyvateli, když neznámý muž v pondělí odpoledne kolem 15:30 fyzicky konfrontoval mladistvou dívku ve Volyni. Útočník se pokusil dívku odvést, ale její volání o pomoc přimělo kolem jedoucího řidiče tmavého auta k zastavení, což agresora přinutilo k útěku. Policie nyní hledá jak útočníka, tak odvážného zachránce, který dívku uchránil před potenciálním nebezpečím. Hnutí STAN se nyní stalo nejvýraznější opoziční silou se ziskem 18,1% v nejnovějším průzkumu, zatímco ODS klesla na 12,2%. ANO stále dominuje s podporou 31%, ale pokud by se parlamentní volby konaly nyní, opozice by těsně získala většinu. Tento vývoj naznačuje možnou politickou změnu v České republice v blízké budoucnosti. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Výsledek zápasu mezi Interem Milán a Realem Madrid, kde Inter prohrál 1-2, zůstal ve stínu chybujícího gólmana. Trenér Interu Christian Chivu však nešetřil podporou pro brankáře a domácí kouč José Mourinho označil duel za bláznivý. Oba týmy měly mnoho šancí, ačkoliv výsledek mohl být mnohem vyšší, což by jistě potěšilo fanoušky v hledišti. Sparta Praha se rozhodla přivítat nadcházející sezónu netradičně a během slavnostního večera předvedla 3 nové dresy. Fanoušci věří, že klub letos po páté překoná divácký rekord. Největším cílem však zůstává zlomit čekání na mistrovský titul, jenž trvá od roku 2007. Ve Flushing Meadows se stal nemožné možným, když domácí Ben Shelton porazil obhájce titulu Carlose Alcaráze po dramatické bitvě trvající 4,5 hodiny, která skončila v 3:30 ráno. V semifinále ho čeká Frances Tiafoe. Američanka Jessica Pegulaová se dostala do semifinále, kde se utkala s běloruskou Arinou Sabalenkovou. Matias Vacek se chystá na silniční mistrovství světa v Montrealu a následně na evropský šampionát v Lublani, kde se blízkne jak v časovce, tak i v závodě s hromadným startem. Tento mladý talent bude jistě soupeřit s nadšením a nadějí v srdci, zatímco fanoušci mohou sledovat jeho výkony živě na ČT Sport a ČT Sport Plus. Nepropásněte možnost obdivovat umění cyklistiky, které přichází jen jednou za čas. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.

0: A teď si dáme rockovou pecku na Bčku.
1: Když jsem byl malej, říkala mi naši, lhát se nemá, zdravit sluší a patří taky, život tě naučí, ale jak se učím, mám z toho

0: říkaleme naši o pravdě a lásce, ale teď už jsem starší.
1: Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Rádio Béčko. Bčko. Bčko. S náma teprve žije. Rádio B.cz.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Ve středu 9. září začalo vysílat Rádio Q, které je prvním českým rádiem určeným pro LGBTQ+ komunitu a vysílá zatím pouze na internetu. Toto rádio je financované z dotačních programů, nadačních příspěvků a darů. Rádio Q se snaží oslovit a podporovat rozmanitost a inkluzi v České republice. Lídr SPD Tomio Okamura kritizuje cizince v Česku, zejména Ukrajince, a navrhuje zrušit jim sociální dávky. Ministr práce Aleš Juchelka však zdůrazňuje, jak Ukrajinci podporují český pracovní trh. Argumentuje, že bez nich by mnohé firmy nemohly fungovat v 2024. Hasiči ukončili zásah v kladenském Lidlu v Americké ulici, kde škoda po požáru vzrostla na 170 milionů. Evakuováno bylo 53 osob a nikdo nebyl zraněn. Požár způsobil zkrat na elektroinstalaci v noci na úterý. Bývalý náměstek Úřadu pro zahraniční styky a informace Zdeněk Blahut žádá odškodné za trestní stíhání. Soudy ho totiž pravomocně zprostily obžaloby z podvodu a zneužití pravomoci. Žalobou se nyní zabývá Obvodní soud pro Prahu 2. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Tvoje srdce bije v hausovém rytmu.

the bracket, the bracket, the bracket.

je to tady stuchlík v tomhle státě, možná závěst držka v plátě. Lidi jsou tady divní, neví co chtějí, a tak se pak chtějí život slej. Jejich sny jsou malý a tak kalý, pevý zralý furt je pálí. A životy mají tlustý.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Výsledek zápasu mezi Interem Milán a Realem Madrid, kde Inter prohrál 1-2, zůstal ve stínu chybujícího gólmana. Trenér Interu Christian Chivu však nešetřil podporou pro brankáře a domácí kouč José Mourinho označil duel za bláznivý. Oba týmy měly mnoho šancí, ačkoliv výsledek mohl být mnohem vyšší, což by jistě potěšilo fanoušky v hledišti. Sparta Praha se rozhodla přivítat nadcházející sezónu netradičně a během slavnostního večera předvedla 3 nové dresy. Fanoušci věří, že klub letos po páté překoná divácký rekord. Největším cílem však zůstává zlomit čekání na mistrovský titul, jenž trvá od roku 2007. Ve Flushing Meadows se stal nemožné možným, když domácí Ben Shelton porazil obhájce titulu Carlose Alcaraze po dramatické bitvě trvající 4,5 hodiny, která skončila v 3:15 ráno. V semifinále ho čeká Frances Tiafoe. Američanka Jessica Pegulaová se dostala do semifinále, kde se utkala s běloruskou Arinou Sabalenkovou. Matias Vacek se chystá na silniční mistrovství světa v Montrealu a následně na evropský šampionát v Lublani, kde se blízkne jak v časovce, tak i v závodě s hromadným startem. Tento mladý talent bude jistě soupeřit s nadšením a nadějí v srdci, zatímco fanoušci mohou sledovat jeho výkony živě na ČT Sport a ČT Sport Plus. Nepropásněte možnost obdivovat umění cyklistiky, které přichází jen jednou za čas. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Dobrý den, milí posluchači. Z oblasti architektury dnes přinášíme zajímavost z Číny. V provincii Yunnan postavili venkovní výtah Fuzhou Ladder, který pomáhá dětem z odlehlé horské vesnice dostat se do internátní školy. Tento impozantní výtah měří 288 metrů a výrazně usnadňuje každodenní cestu školákům. Mějte krásný den.

0: a zdraví vás Rádio B. A teď zpátky k zajímavé.
1: Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Ve středu 9. září začalo vysílat Rádio Q, které je prvním českým rádiem určeným pro LGBTQ+ komunitu a vysílá zatím pouze na internetu. Toto rádio je financované z dotačních programů, nadačních příspěvků a darů. Rádio Q se snaží oslovit a podporovat rozmanitost a inkluzi v České republice. Lídr SPD Tomio Okamura kritizuje cizince v Česku, zejména Ukrajince, a navrhuje zrušit jim sociální dávky. Ministr práce Aleš Juchelka však zdůrazňuje, jak Ukrajinci podporují český pracovní trh. Argumentuje, že bez nich by mnohé firmy nemohly fungovat v 2024. Hasiči ukončili zásah v kladenském Lidlu v Americké ulici, kde škoda po požáru vzrostla na 170 milionů. Evakuováno bylo 53 osob a nikdo nebyl zraněn. Požár způsobil zkrat na elektroinstalaci v noci na úterý. Bývalý náměstek Úřadu pro zahraniční styky a informace Zdeněk Blahut žádá odškodné za trestní stíhání. Soudy ho totiž pravomocně zprostily obžaloby z podvodu a zneužití pravomoci. Žalobou se nyní zabývá Obvodní soud pro Prahu 2. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Radio B.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Adela, popová umělkyně z Bratislavy, známa především díky účasti v reality TV, vydala své debutové album Prima. Ačkoliv její první album obsahuje prvky, které by mohly zaujmout fanoušky alternativních žánrů, samotná hudba bohužel postrádá nápaditost. Vydání pod labelem má potenciál přitáhnout pozornost, ale čeká se, zda přijde s něčím, co přetrvá rok 2024. A nyní si pusťme vaší oblíbenou hudbu.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Výsledek zápasu mezi Interem Milán a Realem Madrid, kde Inter prohrál 1-2, zůstal ve stínu chybujícího gólmana. Trenér Interu Christian Chivu však nešetřil podporou pro brankáře a domácí kouč José Mourinho označil duel za bláznivý. Oba týmy měly mnoho šancí, ačkoliv výsledek mohl být mnohem vyšší, což by jistě potěšilo fanoušky v hledišti. Sparta Praha se rozhodla přivítat nadcházející sezónu netradičně a během slavnostního večera předvedla 3 nové dresy. Fanoušci věří, že klub letos po páté překoná divácký rekord. Největším cílem však zůstává zlomit čekání na mistrovský titul, jenž trvá od roku 2007. Ve Flushing Meadows se stal nemožné možným, když domácí Ben Shelton porazil obhájce titulu Carlose Alcaraze po dramatické bitvě trvající 4,5 hodiny, která skončila v půl čtvrté ráno. V semifinále ho čeká Frances Tiafoe. Američanka Jessica Pegulaová se dostala do semifinále, kde se utkala s běloruskou Arinou Sabalenkovou. Matias Vacek se chystá na silniční mistrovství světa v Montrealu a následně na evropský šampionát v Lublani, kde se blízkne jak v časovce, tak i v závodě s hromadným startem. Tento mladý talent bude jistě soupeřit s nadšením a nadějí v srdci, zatímco fanoušci mohou sledovat jeho výkony živě na ČT Sport a ČT Sport Plus. Nepropásněte možnost obdivovat umění cyklistiky, které přichází jen jednou za čas. A to je to vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
3: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Ve středu 9. září začalo vysílat Rádio Q, které je prvním českým rádiem určeným pro LGBTQ+ komunitu a vysílá zatím pouze na internetu. Toto rádio je financované z dotačních programů, nadačních příspěvků a darů. Rádio Q se snaží oslovit a podporovat rozmanitost a inkluzi v České republice. Lídr SPD Tomio Okamura kritizuje cizince v Česku, zejména Ukrajince, a navrhuje zrušit jim sociální dávky. Ministr práce Aleš Juchelka však zdůrazňuje, jak Ukrajinci podporují český pracovní trh. Argumentuje, že bez nich by mnohé firmy nemohly fungovat v 2024. Hasiči ukončili zásah v kladenském Lidlu v Americké ulici, kde škoda po požáru vzrostla na 170 milionů. Evakuováno bylo 53 osob a nikdo nebyl zraněn. Požár způsobil zkrat na elektroinstalaci v noci na úterý. Bývalý náměstek Úřadu pro zahraniční styky a informace Zdeněk Blahut žádá odškodné za trestní stíhání. Soudy ho totiž pravomocně zprostily obžaloby z podvodu a zneužití pravomoci. Žalobou se nyní zabývá Obvodní soud pro Prahu 2. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
2: Zarepuj si s námi na Béčku.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Netflix se opět chystá uchvátit diváky s novou adaptací slavné západní ságy Lonesome Dove, kterou připravují uznávaní showrunneri Zoe Kazan a Jeb Stuart. Jejich spolupráce na nevydaném East of Eden vzbudila dostatečný zájem, aby streamer projekt schválil přímo do série. Adaptace ikonického románu Larryho McMurtryho nabízí příslib hlubokého ponoření do historie a lidských příběhů amerického západu. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Výsledek zápasu mezi Interem Milán a Realem Madrid, kde Inter prohrál 1-2, zůstal ve stínu chybujícího gólmana. Trenér Interu Christian Chivu však nešetřil podporou pro brankáře a domácí kouč José Mourinho označil duel za bláznivý. Oba týmy měly mnoho šancí, ačkoliv výsledek mohl být mnohem vyšší, což by jistě potěšilo fanoušky v hledišti. Sparta Praha se rozhodla přivítat nadcházející sezónu netradičně a během slavnostního večera předvedla 3 nové dresy. Fanoušci věří, že klub letos po páté překoná divácký rekord. Největším cílem však zůstává zlomit čekání na mistrovský titul, jenž trvá od roku 2007. Ve Flushing Meadows se stal nemožné možným, když domácí Ben Shelton porazil obhájce titulu Carlose Alcaráze po dramatické bitvě trvající 4,5 hodiny, která skončila v 3:30 ráno. V semifinále ho čeká Frances Tiafoe. Američanka Jessica Pegulaová se dostala do semifinále, kde se utkala s běloruskou Arinou Sabalenkovou. Matias Vacek se chystá na silniční mistrovství světa v Montrealu a následně na evropský šampionát v Lublani, kde se blízkne jak v časovce, tak i v závodě s hromadným startem. Tento mladý talent bude jistě soupeřit s nadšením a nadějí v srdci, zatímco fanoušci mohou sledovat jeho výkony živě na ČT Sport a ČT Sport Plus. Nepropásněte možnost obdivovat umění cyklistiky, které přichází jen jednou za čas. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené

0: Radio B.
1: Yo. D Green, demo us. Link up, split profits, high res. Yo.

0: yeah. Shouts to D Green, Demo Ross, Great Crusaders.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Výsledek zápasu mezi Interem Milán a Realem Madrid, kde Inter prohrál 1-2, zůstal ve stínu chybujícího gólmana. Trenér Interu Christian Chivu však nešetřil podporou pro brankáře a domácí kouč José Mourinho označil duel za bláznivý. Oba týmy měly mnoho šancí, ačkoliv výsledek mohl být mnohem vyšší, což by jistě potěšilo fanoušky v hledišti. Sparta Praha se rozhodla přivítat nadcházející sezónu netradičně a během slavnostního večera předvedla 3 nové dresy. Fanoušci věří, že klub letos po páté překoná divácký rekord. Největším cílem však zůstává zlomit čekání na mistrovský titul, jenž trvá od roku 2007. Ve Flushing Meadows se stal nemožné možným, když domácí Ben Shelton porazil obhájce titulu Carlose Alcaráze po dramatické bitvě trvající 4,5 hodiny, která skončila v 3:15 ráno. V semifinále ho čeká Frances Tiafoe. Američanka Jessica Pegulaová se dostala do semifinále, kde se utkala s běloruskou Arinou Sabalenkovou. Matias Vacek se chystá na silniční mistrovství světa v Montrealu a následně na evropský šampionát v Lublani, kde se blízkne jak v časovce, tak i v závodě s hromadným startem. Tento mladý talent bude jistě soupeřit s nadšením a nadějí v srdci, zatímco fanoušci mohou sledovat jeho výkony živě na ČT Sport a ČT Sport Plus. Nepropásněte možnost obdivovat umění cyklistiky, které přichází jen jednou za čas. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.

Rádio Béčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Tak, dobrý večer, Mirek Fibiger vás vítá ve svý horký kaši, metalovej pořad na rádiu B v Roudnici nad Labem. Po dlouhé době naživo, nemoc mě skolila, omlouvám se. Odvírák dneska byl Slayer Hellawaits z roku 1985, živák ze z Ameriky, kde to tam vypálili v době vydání tyhle skvělý desky. Následuje velmi neznámá, pro mě aspoň, kapela Criminal Justice, skladba Nuclear Man, a je to taky z živáku, tak dobře poslouchejte.

kapela Criminal Justice a jejich song z roku 1988. Německá kapela. Dál si pustíme Flotsam and Jetsam, jejich debut Doomsday for the Cyber a poslední song z té úžasné desky jmenuje se Flotzilla.

super vymakaná pecka od Flotsam and Jetsam z desky Doomsday for the Sire z roku, myslím, 87. Teď tam dáme zase další neznámou. Já se snažím z těch 80. někdy vylovit jako nějaký perly, který k nám vůbec do Čech nedorazily. Další z nich je zkratka LVS, LVC, nevím, jak to číst. Pieces of Human Waste skladba, je to živák a měla by to být Amerika.

Tak, to byly LVC, a ne z Ameriky, ale z Nizozemska v roku 1987. V roce 1988 mi dala německá firma Arger Records desku. A my přeskočíme na kapelu Possessed, myslím, že jejich druhou desku, a pustím nádherný intro společně dohromady s první skladbou. Go!

Tak to byly Possessed, ta jejich Beyond the Gates deska z roku 1986. Bylo to intro dohromady s první skladbou The Heretic. Myslím, že oceníte ty melodické linky toho zpěváka. Proslýchá se, že se učil jezdit do Prahy ke Karlu Gottovi a na té vymakanosti té melodiky ve zpěvu, jako je to fakt znát. My si dáme teďkon zpěvačku za mikrofonem s její skvělou kapelou Castle Red, asi hradní krysa, myslím, že už jsem to kdysi pouštěl, je tady nový single, myslím, že i nová deska, hráli letos na Brutálu, doufám, že ty death metalisti se tam z toho nepotento, pojďme si to dát, myslím, že to je dobrá zase konanovská písnička.

středověká banda metalová Castle Rat a jejich Dragon, čili Drak. A nebyl bych to já za mikrofonem v Roudnici nad Labem na rádiu B, Mirek Fibiger, aby aspoň jednou za horkou kaši v tomto pořadu nezazněl David Lee Roth a Van Halen.

Tak to byly zase Van Halen se songem Loss of Control. Myslím, že text je o tom, jak David Lee Roth byl někdy kolem, když mu bylo 20 let, na dvoutýdenní brigádě v Boleslavské Škodovce, tak ty pocity pak popsal v tomhletom songu. Tak od Van Halenu se přesuneme do Čech, do litoměřický metalový sféry, kde se pokouší o nějaké výkony v rámci thrash metalu kapela Fatal Punishment, kterou vede Petr Prouza. Vydali teďkon po roce a půl, když už ji natočili před rokem a půl, tak teď vyšla už hnedka po tom roce. Skvělý, tak vyšla nová deska, stojí docela za hovno. Ale jedna píseň je tam teda, přátelé, opravdu skvělá, skvělá, a i když jejího zpěváka moc nemusím, za tohle, jak naspíval tenhle song, tak se mu pokloním až k zemi. No schválně si to dejte. Fakt skvělá práce.

Takže litoměřičtí Fatal Punishment, skladba Victims of Future, a myslím, nebál bych se to označit za metalovou skladbu roku v České republice. Tak, ale pojďme zase jakože od nich. Další Češi, Trahir, jejich opravdu kariéra se ubírá zvláštním směrem, kdy nejdřív hráli nějaký mystický metal, jakože dobrý, pak se jednoho ráno probudili a řekli si, že vypadají v zrcadle jako Mötley Crüe, a teď to normálně završili videoklipem nebo singlem, nebo nevím, co to je, kdy to je cover Celtic Frost, prosím vás. Tak teď už to mám fakt jako bordel, jako co vlastně, jako čemu se chtějí věnovat. Udělali cover od Celtic Frost a to ještě vůbec nemám pocit, že to je jako nějaký mega jejich hit. Podle názvu to vypadá, že to je něco o juicu, ale asi to není. Je to nějaký juices like wine, nebo juice s vínem, nevím. No pojďme si to dát.

Pražáci Trahir a jejich cover Celtic Frost, velmi, velmi zajímavá, jak to mám nazvat, velmi zajímavý zpracování. Dáme si teď trošku nějaký šrumec z Ameriky, asi 17-letý kluci, tenkrát to natočili, nebo 16-letý dokonce. A je to jakože od vás, takže Amerika, Cryptic Slaughter a Money Talks.

Tak, malí tinežeři z New Yorku, Cryptic Slaughter a jejich prachy hovoří Money Talks. Po takovém šrumci je dobrý to vyvážet, takže starý dobrý Bon Jovi, Living on a Prayer, kterou všichni známe, ale tahle živá verze je nejdokonalejší ze všech, který jsem kdy slyšel.

Tak, vážení přátelé, horká kaše pomalu končí, 2 minuty do konce. Mirek Fibiger se hloučí z Rudnice nad Labem, Rádio B a horká kaše metalu zdar. Mějte se krásně, ahoj.

Wow, krásný dobrý den, dámy a pánové, krásný dobrý večer, nebo také ráno, je nám dáno a vy si ladíte Rádio B. Hoho, co to znamená, že u mikrofonu je bílý muž s černým srdcem? No jasně, já jsem MC Marky, ten, co má rád pivopárky, má rád funky, soul, jazz, rock and roll, rockabilly, rap music, prostě všechno dohromady. Vzal jsem černý hrnec a namíchal pro vás tu nejlepší pochoutku. No jasně, je tady Black Eyed to.

Sol Brada. Jako vždy, jedno za 14 dní živá show a pak pravidelných opakování na tom nejlepším rádiu, co jste kdy poslouchali. A díky bohu, že je takováhle možnost, protože všichni budeme funky.

Jste připravený? Já teda rozhodně jo. A jako vždycky, začneme nějakou funky záležitostí. Born to get down, get down, get down. Budeme tleskat, budeme tančit, v rytmu jančit, protože budeme veselí. Život je moc krátký, aby jsme byli smutný. Aha. A budeme rapovat, a budeme rýmovat, no jo. Takže udělejte si místo. Začínáme. Dámy a pánové, ladíte Bčko a tenhle ten program se jmenuje Black Eintopf a já vám posílám Prima Funky. Uhu, pojďte tančit.

No tak co tomu říkáte, lidičky, doufám, že tančíte, protože dobrou hudbu do vás srubu, našla play swing, pouštět budu, do klubu vás pošlu, že někteří z vás neví, co hrajou kluci od Cruel Crown Revue, MC Mark z dobrý hudby nesleví, přesně tak, dámy a pánové, servírujeme tady tu nejlepší pochoutku, co může být na celém světě, jak jsem vám avizoval, vytáhněte ešuci, protože tahle ta pochoutka je vážně ostrá. No tak pojďme na to, swing!

Rocku nebo swing, tančí gače, joho, v rytmu se pohupujou na Radio B. Kdo to ví, že tyhle ty kluci nejsou leví? No jasně, Royal Crown reví a my, dámy a pánové, postupujeme dál. Byl tady funky, bylo tady swing a samozřejmě jako čtvrtá věc, jako vždycky, přichází rock'n'rollová záležitost od paní Lil Rich. Ho, ho, a bez toho má... A tak, tak pojďte do padesátek, Mr. Rock'n'Roll na Radio B. Wow.

jo, čistokrevný 50. let a ho, ho, ho, baby, jak se ti daří? My tady jedeme a ti lidé nebo září. No jasně, rock and roll 50. let našem skvělém pořadu Black Eye Top. Ho, léto nám pomalu končí, ale to vůbec nevadí, protože pro nás stále svítí duha, huha. A já říkám, hej, dáme něco ve stolu hybá burej. No jasně, dostáváme se do 90. let. London Toast, znamená to pouze jednu jedinou věc. Otočte si svoje čepice, vente si kolem svoje slepice. Zletej řetěz na kreka, kde vyrazíme do ulic. No jo, z London Post začínáme si rapovat. Pojďme na to, vytáhneme repráky a pěkně to osílíme. Co my na to? Osolíme.

Outsta, správnej beat, jak to má být. Tančíme, paříme, si dneska nestřímnem. Vysíláme pod řípem, a to přímo z Roudnice nad Labem. Black Eye Top Fuss se dneska nadlábnem. Já už skáču, nemůžu, uf. Tato hudba má správný groove. Z rapu se dostáváme dál, dámy a pánové, protože jsou tady 90. leta, pustíme si nějakou záležitost, trošičku z New Jazzový záležitosti. Sunshine Groove, oho, páni, dokonalý rým, a já to vím, o čem to vlastně sním, že odlítnu na planetu Aretu, a vemu všechny dobrý lidi, všechny posluchače rádia B, oh yeah, tak pokračujeme dál, co vy na to? Mr. T, play it loud, pěkně nahlas.

No tak co, lidičky, poletíte se mnou na tu Prima planetu? Vemte nějaký desky, sváču, stačí bageta. Vybavená je skvěle moje raketa. Beru pivo, pozor, zase nekouří, kámo, típni vajgla. Na měsíci zatančíme Jacksona Michaela. Pokračujeme dál, ještě v 90. letech. Co by to bylo za Black Eyed bez nějaký tucky? No jasně, stále 90. léta, máme tady 22. minutu. Doufám, že jste stále groove a že jste funky. Protože já rozhodně ano.

Ta, no jak se vám to líbí? Pěkně roztančená nálada, něco vám povím, je tady první člověk, je to slečinka, ho, dopak to je, první pasažérka, nějaká slečna z Lince, k svačení má šnicl a vzala si kompletního prince, sexy motherfucker, ten nám v rytmu maká, myslíte, že jsem blázen? Máte pravdu, a vy jste asi taky pěkný blázni, protože posloucháte Radio B a to je nejlepší věc na celém světě. Hrajeme absolutně všechno, ale Black Eintopfu pouze Black. V rytmu funky, soul and jazz. No tak pojďme, první půl hodina je za námi a doufám, že vás to baví. Mějí jo.

No, tak co pak vám to hraje, ladies and gentlemen? No jasně, týpci od Chocolate Buttermilk Band, oh, Music Land, ať je únor nebo máj, na Bčku máme vždycky ráj, tak hraj. A já říkám, jaj, máme tady 80. léta, oh, Pike, good feelings, to znamená, že si dáme ještě trošičku soul disco. Jasně, další dekáda prolomená, je to tak, stále klesáme, ovšem ne s kvalitou, stále tančíme. A dokazujeme našim sousedům, že my jsme ti opravdoví šílenci. Posloucháte Bčko, Black Eyed Peas.

No tak jo, doufám, že se vám to líbí a stále si podupujete, že stále tančíte. Starý nebo mladí, Bčko vždycky ladí. Dudě dáte ádio, když ladíte naše rádio. Ať milujete Zdenu, Janu, Jitku, dejte jí pusu a kupte jí kytku. Do uška řekněte romantické ich liebe dich. Oho, od Cervo na jich hraje Rádio B. A ten, kdo nemá zrovna někomu co říct, pokračuje s náma Air Power. Takže si ještě dáme trošičku špetku těch 80. let. Ovšem pozor, už se na nás tlačí další dekáda. U mikrofonu je MC Mára. MC, co to ví? A doufám, že i vy, protože černý jesky se tady točej. Pojďme na to dál. Basa bublá, jedeme dál. Black Eintop, 36. minuta.

dámy a pánové, máte doma repráky? Od Tesla, Philips nebo Denon? No tak jim dejte power, přichází Annie Drenon. Vyseknu mu poklonu a v pěkném sáčku, v kalhotách do zvonu, stay alive. Mám to ve své moci, ve středu i v horečce, sobotní noci. Otroci beatu, jítu, ein topf. Plesají, na druhou tleskají a stále křičí MC Mark. No jo, tak vedeme čistý sedmdesátky, co vy na to? Pěkně to bublá a já tady servíruju dobrý věcičky, žádný kecičky. Pojďte dál, buďte v

No tak nevím jak vy, ale tohle to je opravdu hodně dobrá záležitost. No tak co kluci? O, kruci, jsou tam taky holky? Zeptáme se Hanky, Vlaky, Lízy, jestli berou život taky easy. A že se tady bavíme, v sedmdesátkách se tady válíme. Wow, wow, wow, wow, wow, co mě to popadlo, když slyším tohle kvokadlo. Jak pak tohle dopadlo? Tak tohle to byl skvělý Eddie Dreno. A my pokračujeme dál. Brass Construction, take it easy. Vem to, jak to je. Ber to v pohodě a pošlapeme dál. Roztančíme sál.

co vy na to? Oho, jsou tady šedesátky, sílí ve mně hlas, už je to tady zas. Vento Jazz, Construction Brass. Za ošima boule, jedeme na plný goule. Dámy a pánové, jsou tady 60. léta a 55. minuta Black Eintopfu.

mám rád, když to duní, když to šumí a když hrajou chlapci, co umí. Vysíláme do celého světa hudbu Geta, v zimě i uprostřed léta. Prima songy, písničky, připravte si misičky, protože servíruju další záležitost. Ještě jsme stále v 60. letech a vy se nemusíte ničeho bát, protože tohle je fakt funky. A doufám, že i vy.

roztančíme rodinu a roztančíme klán. Tenhle pořád je happy, je stále fajn, a že jsem blázen a že stále clown. No jasně, pálím toto jako Mr. James Brown. Ohoho, a jeho přichází další pán na řadu, Joe Batten, jo, chicky, bom, bom, bom. S trošičkou dávkou rock and roll music. Ze 60. se pomalu, ale jistě dostaneme do 50. Chicky, bom.

Wow, je tady MC Marky a jeho hudební dárky. Servíruju velký porce pro holky i těžký borce. Ledoborce, co drtí tlustý ledy. Co vybarvej tenhle ten šedivej svět. I když je to černá muzika, pro nás je všechno barevný. A pokračujeme trošičku dál. V rytmu rock and roll music rozjíždíme druhou polovinu našeho skvělýho pořadu Black Eyed Top. Buďte s námi, Radio Week.

No stále to jede, dámy a pánové, na parketu z hluk. Za klavírem tlustej kluk, co miluje naše rádio. Jasná trefa, přichází další rock'n'rollej hráč. Tentokrát Fats Domino a jeho single I'm Walking. No tak pojďte se projít. I'm

No tak tohle to byla prýma procházka, prošli jsme si údolím a viděli vysoký hory, Ballroom Baby, a s tím přichází Dick Lory. A co vy dáme, pánové, ještě stále můžete tančit, no protože já vám rozhodně nedám pokoj, rock and roll je tady a vždycky byl a zůstane, tuhle tu hudbu prostě miluju.

Rap, pá, rap, pá. No něco vám povím od malička, mě pouštili tuhletu skvělou hudbu a já jsem prostě blázen, takže jestli si to taky myslíte, pošlete mi sem doktory, protože já zažahnu motory. Moje raketa právě startuje a to přímo na měsíc se singlem Rocket to the Moon.

Jo, dámy a pánové, je tady 19. minuta druhé poloviny našeho skvělého pořadu a já říkám hej, hrál nám tady Charles Ray, no ten je vážně nej. Určitě jste poznali single Bye Bye Love, čau lásko, ty moje krásko. Tenhle ten cover určitě znáte pozdějšího provedení skupiny The Beatles. A my pokračujeme dál, pojďte do mýho domečku, o tom vám bude zpívat Della Reese. A já doufám, že taky poslouchá moje skvělá kamarádka Eva Jirku. Evi, tohle je pro tebe. Della Reese, come on in my house. Pojď do mýho domu, dostaneš bonbonky.

tom domečku. Wow, no jasně, takže díky moc. Doufám, že se vám to líbí. Skvělý sound. Wow. Nadělám pambu, house of bambu, jen ze železa u dveří je pant. Zaspívá nám o tom v dalším single Mr. Il Grant. Jo, jak jsem avizoval, všechno je tady z bambusu. Na Radio B pokořili jsme 22. minutu. Ještě si dáme trochu jazzu a pak budeme rapovat. Co vy na to? Zvu vás do domu, který je postavený z bambusu. Uhu.

wow, Cannonball Adderley na Radio B v programu Black Eyed of Mini Mama. A co na to moje tlama? I když jsem bílej, všichni kvílej a já říkám nahlas pěkně say it loud, I am black and proud. Tak co vy na to, kdo se to může? Snad barva kůže rozhodně ne, protože na Bčku jsme si všichni rovni, všichni jsme funky a rozjíždíme to opět moderním rytmu, aby jsme si mohli trošičku zabrejkovat

co mi na to, jo, rapujem, nudu tady zabijem, s naším další partou Supplementiem, energii to tu znabijem, tak co, půjdeme dál, dámy a pánové, Fadlu Francii, dáme si nějakou vychytáku z 90. let, kdy Francie královala evropskýmu rapu, no tak jo, pojďme na to.

0: la finale, tu m'aideras pas mal.
1: No tak tohle tohle jsou skvělý Supplement M, co tomu říkáte? Já vám něco povím, trochu jsem se asi po, dejte mi plíny. Žádný splíny, pouštím do vás ostrý rýmy a hustý beaty, lolku a bolku, prosím ti, pustím ti prýma holku. Jménem Money Love na Radio B máme ještě poslední 40 minut, takže se ještě trošičku zarepujeme a pošleme to zase dál, co vy na to? Tak jo, já jsem připravený, já vy? Já teda rozhodně jo.

To byla Money Love, ať to byl MC Light, Queen Latifah, přímo z Depa, Sam and Peppa, další skvělý ženský v rapový muzice v 90. let. No, tak tohle to mám vážně rád. Já vám říkám, stále posloucháte Radio B. Nebude tady žádná pauza, nebude to klid. Do éteru přichází totiž prima James Brown v mixu Get Up On Your Feet. Takže, jestli stále nemáte klid, a jestli stále chcete tančit, je to tady pro vás. Pojďme na to, JMB, nebo ne, je to někdo jiný.

No tak co, je to funkový rytmus a přitom je to rock and roll music. No a my tady máme posledních 13 minut. Get up on ya feet. Takže doufám, že jste to všechno pěkně protančili. A ještě vám nedám pokoj. U mikrofonu se hlásí Bílý mus s černým srdcem. Jako vždy, pravidelně ve středu, jednou za 14 dní od 8 a pak v pravidelných opakování na Radio B. Hehehe. Jedeme dál, dámy a pánové. Přichází The Coasters Love Position. No a pak si trošičku užijeme oduševnělé hudby. No jasně, nesmí taky chybět Gospel. Ha, jedeme stále dál, máme tady posledních 12 minut. Je to čas, aby jsme to ještě pořádně osolili.

tak tohle to je ale hodně, hodně happy. Nedejte na pomuly, nedejte na klepy, protože black music je stále happy. Je šťastná a to se mi líbí. Love position number 9. A jak jsem slíbil, v našem iTopu nesmí chybět styl zvaný gospel. Takže teď přicházíme do kostela a budeme chválit Boha. Taková je doba. Díky, díky za každé nové ráno. Pojedeme dál, co mi na to?

no, co můžeme lepší nakonec tohle pořadu, než pořádný gospel, co mi na to? Hraju vám Jackson Sisters na Radio B. Dámy a pánové, náš program se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Měli jsme tady rock and roll, funky, soul, jazz. Rapovali jsme, prostě bylo to fakt boží. Vy jste boží a poslouchejte naše rádio, takže vám něco říkám. Tančete, tleskejte, křičte, ať si každý myslí, že je blázen. Hlavně vy. Protože jestli budete normální, tak se z toho fakt zblázníte. Tak jo, aleluja, díky moc a za 14 dní nashledanou. Tohle to byl Black Eintop a já jsem MC Marky. Díky, dobrou noc nebo dobré ráno, záleží na tom, kdy nás posloucháte. Aleluja, ahoj.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: 11 hodin na Rádiu B.
1: Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Disco Science. Pro všechny děti, pro všechny stařec. Disco Science.

lokality, kde se můžem potkat, kde můžem tančit já i ty, děláme na to. Snad je to blízko, urychlovač částic z dimenze disco. Disco Science, máme pár minut. Disco Science, tak odkud začít?

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Jedna hodina na Rádiu B. Rádio

0: jsou 2 hodiny na Rádiu B.
1: Rádio B.